a neuvedam ťa. Moje oči postajú jezero slza a moje srdce očežne za tobom, kao bubnevý ratník a divne kurca. Ale ty si tako daleko,